0: Největší hity 80. Nepozadná 90. In čistý rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.